0: Bingo.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Radio. Dance Radio Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž znásledovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende.

Světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio. Brussel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magna Nerocca se odehrálo letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.

Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujeme. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

0: It ain't gonna be me.
1: Dance Radio. Dance Radio. Euronews.
2: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž následovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.

0: Dance Radio, Brussel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magna Nerocca se odehrálo letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et Plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Dance Radio.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujeme. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

0: Dance Radio Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž následovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende.

nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. Fruit, Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejzdrum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio, Brussel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magna Neroca se odehrálo letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.

Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Danceradio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Danceradio. Ta nejlepší taneční muzika. Danceradio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio. Dance Radio Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž následovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Nejlepší taneční muzika na Dance Radio.

když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trends, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Zanama na Dance Rádiu Franky Vachra Benson High. Pode mnou už pomalu slyšíte novinku. Za chvilku nás čeká Brickan Swim Dance Dance Dance. Proběhnou taky Skyline, Mr. Sid, Dave Rodwell a Don't Stop. Tak my rozhodně nezastavujeme, spíš přidáváme. Startujeme odpolední vysílání. Je tady nedělní Party Break, jsem Tereza Ročeňová a všem přeju parádní poslech na vlně 89 a 102,9 FM. Je 13 hodin. Dance Radio.

0: Na den se rádu dohrávají Styline, Mr. Sid, Dave Radwell a jich Don't Stop. Přesně ve čtvrt na dvě na 89.102.9 FM. Ostartovali jsme odpolední vysílání, jsem Terka a čau, ahoj, klidně se pochlupte, kdy nás právě teď posloucháte, klidně nás označte na Instagramu, jsme tam jako danceradio.cz, já to omrknu, přinazdílím na náš Instagram a kouknu se, kde se vám vlastně trávím dnešní odpolko. Jinak mám pro vás spoustu informací, dáme taky novou muziku, za chviličku třeba novinka od Berikan svým Dance, Dance, Dance. Taky pro nás něco zajímavého připravil Erik Pritz a už brzo to odehraje v místě, kam spousta z nás lítá každý říjen, to vám prozradím už za chviličku. No a taky pozor na to, co si v Itálii dáte a jak se u toho budete chovat, abyste to dostali s nabídkou buď s plivnutím nebo bez plivnutí. Víc už prozradím za chvilku, teď už muzika Kenya Grey, slíbená novinka American Swim, taky Gabriel Anderson anebo DKO a jeho Lenty a já. Na den se rádiu za chvilku.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

Another You, Another a Talk To You, jsem to spojila. Petru Dance Rádia, tenhle výborný kousek, který kraluje na sociálních sítích. Můžeme to vidět ve stories, u příspěvku, u reels, u všeho. Taky u nás na Vlně Dance Rádia jsme to slyšeli. Každopádně teď se podíváme, co se koná v říjnu. Myslím si, že milovníci taneční hudby ví přesně, co se děje v říjnu. Každý rok se koná Amsterdam Dance Event, velký svátek, velký mejdan. Nejenom, že nás čekají parties, ale můžeme si užít taky workshopy, masterclassy, setkání s našima oblíbenýma DJima. Já jsem tam byla několikrát a i na ulici jsem potkala naše oblíbený DJ, na který my tady vždycky čekáme v klubu, vidíme z dálky. Tam je potkáte normálně na ulici. Můžete se s nima vyfotit, pokecat, cokoliv. No a důležitý je datum, kdy se to koná. Kdo ještě neví, tak je to 21. až 25. října a bude tam spousta parties. Zatím je potvrzeno 350 umělců. Myslím si, že jména budou ještě zveřejňovat. Každopádně bude se slavit 30. výročí tohohle eventu a bude to velký. Jedno z velkých jmen, který bylo nedávno oznámeno, je taky Eric Pritz, který tam odehraje svůj setík 22. října a chystá si něco hodně speciálního. Takže pokud patříte mezi milovníky Ade, taky Erika Pritze, tak rozhodně byste tam neměli chybět. A co nebude chybět v éteru Dance Rádia za chvilku, tak to jsou další kousky. Proběhnou BT, 642 anebo Gattuso a I'll Be There For You. Za moment na Dance Rádiu.

Za náma na Dance Radio Gatuso, I'll be there for you. Máme 12 minutek před 14. hodinkou. Koukám do kalendáře, vidím, že svátek slaví Vladina. Je to jméno slovanského původu, v České republice ho má 581 nositelek. Průměrný věk nositelek tohle jména je 37 let. Jinak dneska je taky den pláží, takže pokud se někde válíte na pláži, doufám, že se opalujete i za mě, že se to užíváte. Klidně pošlete fotku. Taky je dneska den opečených marshmallow, tak utřu slunu dala bych si, že jo. A taky mrknem na zvířátka. Ze zvířátek slaví pejsek Berry a z kočiček je to Norika anebo Noodlit. Zajímavý jméno, Noodlit. Samozřejmě gratulujem i všem, co slaví, ať už nějaký výročí, narozeniny, cokoliv jiného. Každopádně stačí mít jenom krásný den. Pokud vám k tomu něco chybí, tak doufám, že ten úsměv na tváři vykouzlí další muzika. Proběhnou Yes Boon, ATB anebo Drown Moon a Shelter. Za moment si to dáme na 89 102,9 FM.

Drama na Shelter na Dance Radio chviličku před 14. hodinkou, co nás čeká za moment, v další hodince dnešního nedělního party breaku, tak bude to novinka, česká tvorba, Filip Zelenka a Heartbreak. Bude taky Fisher a kousek Rain. Tenhle kousek nám odstartuje další hodinku, každopádně dneska aspoň tady v Praze neprší, krásně svítí sluníčko, tak doufám, že si užíváte dnešní den a já přeju poradní poslech z vln 89 102,9 FM. Je 14 hodin.

To byly Juden Frank, Kenua, Strings of Life, ATFC Remix. Máme 14 hodin 14 minut k tomu. Podíváme se do Itálie. Neúplně příjemnou zkušenost tam měla Brazilka, která právě žije v Itálii. A rozhodla se, že se svojí maminkou vyjde a tetou na snídani. A narazila na mladýho číšníka, který asi neměl úplně náladu, navíc tam pracoval chviličku, takže ona, když si objednávala, tak řekla, že chce vejce trošku víc udělaný a bez salátu. No a on jednoduše, když psal vlastně poznámku dozadu do kuchyně, tak tam napsal, to mě naštvalo, připal ty vejce a naplivej do nich. No, jenže zapomněli to smazat z toho objednávkovýho nějakýho lístku a ona to našla napsaný na účtence. Nenašla slov, tak si nechala zavolat šéfa, číšník teda tvrdil, že není v práci. A omlouval se, že se jednalo o vtip mezi ním a kuchařem. Každopádně vedoucí podniku nakonec dorazil, omlouval se, přišel s tím, že vlastně byl tam chviličku číšník, že ho vyhodili. Jenomže o pár dní později se na sociálních sítích objevilo, jestli by ho neměli přijmout znovu, aby mu dali druhou šanci, že šlo o hloupost mladého zaměstnance. No a dokonce zveřejnili na svém instagramovém účtu parodický video, kde ukazuje vlastně zákazníka, který si může vybrat, jestli chce slavný míchaný vajíčka s plivnutím nebo bez. Tak já doufám, že už se podobná situace nebude opakovat, že to byl jenom takový omyl a pokud si pochutnáváte na něčem dobrým, tak ať to chutná a je to tak, jak má. Teď už další muzika, dáme novinku Filip Zelenka, taky proběhne Michael Jackson, Paul Van Dyk anebo Rehab a jeho Ghost Town. Za momentík na Dance Radio.

Na Dance Radio Rehab, který patří do týmu Dance Radio, jeho show Cyberpunk Radio můžete slýchat každou sobotu od 20 hodin v éteru Dance Radio. Teď kousek s názvem Ghost Town na 89,9 FM. Teď už se ale podíváme za Arminem van Burenem, který nám opět oznámil jeho ASOT, který se vrátí do Rotterdamu, a to ve dnech 26. a 27. února. A čeká nás prý něco opravdu velkého, tak on se nám vrací se svým pětihodinovým setem, který odehraje v pátek 26. února. K tomu samozřejmě taky odehraje speciální vinilovou sadu, kterou odehraje v sobotu, a opět pro hosty má připravený speciální ubytování. Oficiální Estate of Trance Rotterdam Hotel se vrací prej s ubytovacíma balíčkama a ty se začnou prodávat 1. 2. září, takže pokud byste chtěli, tak rozhodně to neprošvihněte, buďte ve střihu, protože samozřejmě víme, kdo je rychlejší, tak ten vyhrává. No a teď bude vyhrávat taky další muzika, AC Slater, Roger Sanchez anebo Inhaler, to je další lajna muziky, kterou vám do uší pošlu za chvilku.

0: Za náma další Libovky a Inhaler, Ciara Baby, Eli Brown Remix. Minutku po 3:15 na 89,102,9 FM. Milujete tiramisu? Já bych si teď dala, když to tak vidím. Každopádně v italském Trevisu se bude konat Tiramisu World Cup a hledá se 130 amatýrských ochutnávačů a porotců. Můžete zkusit kvíz, který se bude konat 12. září a kdo online zvládne 15 otázek právě zaměřený na pravidla historie tohle slavného dezertu, tak se může v říjnu zúčastnit právě hodnocení v tvorbě právě tiramisu. Tak zajímá mě, kolik byste jich jakoby zvládli sníst, jestli jste to někdy zkoušeli, případně jak moc si věříte. Tak to takový menší info pro všechny milovníky právě týhle sladký dobroty. No a teď už další muzika, na tý si pochutnáme úplně všichni. Keymotions, Bastova a Alesso společně s Pendulum za chvilku na Dance Radio.
1: Dance Radio.

Petě Small Feel Good za náma, před náma novinka, za chviličku Jungle The Wave. Dáme taky Fastboy Beautiful Life. Tímhle kouskem odstartujeme poslední hodinku dnešního nedělního Part Breaku na vlně 89 a 102,9 FM. Jsem Terka a jdem si to vychutnat. Taneční muzika v Eteru Dance Rádia už za moment. Je 15.01. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Za náma kousek s názvem Dance v 15 hodin 14 minut k tomu. Podíváme se do Francie, kde se jeden milovník dobrého jídla vydal na večeři. No a když tak kouká, viděl humry, jednomu se mu zželilo a tak zaplatil neúplně málo peněz, přes 7000 korun, aby si právě odkoupil vylovenýho humra, a to jenom proto, aby ho mohl spustit zpátky do moře. Tak já doufám, že si dal něco jiného, něco dobrýho, co mu chutnalo. Každopádně je to hezký, udělal dobrý skutek. Já pro vás taky něco mám. Další muziku. Ouška vám pomasíruje Luigi Di Mare, novinka od Jungle Wave, taky Daft Punk, anebo Bob Moses už za moment u nás na Dance Radio.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOL si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

0: Tři minutky po půl čtvrtý v Eteru Dance Rádia, kousek s názvem Tripin. Teď se ale podíváme, co vás čeká dneska večer v Eteru Dance Rádia. Tak rozhodně to bude další vydání pořadu Club Mix. Milan Kroužil si opět pozval hosty. Chystá se už 647. vydání. V první hodince čekejte setík právě od našeho Milana. V druhé hodince tam to odmíchá, zamixuje DJ Barber. No a ve třetí hodince tak tam dorazí Patricio Strix a také DJka Nadine. Nezůstaneme jenom u neděle, rovnou vás pozvu na úterní pořad Showtime. Po prázdninách se vracíme, dorazí DJ Limix, takže můžete se těšit na setík, taky rozhovor. No a co vás čeká v pondělí? Tak to bude naše partička z Rave on Air.
1: Rave on Air. Dance Radio. Baví tě drum'n'bassová muzika. Tak laď každý pondělí Rave on Air. Od 6 večer. Dance Radio. Tvoje oblíbená drum'n'bassová show Rave on Air. Poslouchej každý pondělí pořád Rave on Air. Od 6 večer na Dance Radio. Dance.

0: Za náma na Dance Rádiu Robin Schulz, Nervo, kopia Freaking You Out. Máme 12 minutek před 16. hodinkou. Znamená to, že já se pomalu rozloučím. Ode mě ještě Shapov, Magician anebo Calvin Harris. Já se na vás budu těšit v úterý úderem 18. hodinky v pořadu show, tam společně s Michaelem C a naším hostem. A jinak dneska večer si dáte Milana Kroužila, jeho Club Mix, a zítra od 18. hodin naší partičku pořádnou divokou Rave on Air. Loučím se, mějte se a pa v úterý.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž následovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende.

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
5: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
6: pak hrnky,
5: flešky, kufříky, vyměním za kuponky, škola volá.
7: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
8: Dance Radio.

Váleční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance.

0: 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Náhle máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz

hold my hand. Just breathe. Look into my eyes.

0: Dance Radio, Brussel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magna Nerocca se odehrál letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůzíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
2: pak hrnky,
1: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
2: škola volá.
3: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
5: Dance Radio.

0: Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.
1: Okay. Let me tell you the story of that guy.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trends, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: now. We're gonna get real weird here in a second.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
3: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
4: fakt hrnky,
3: flašky, kufříky, vyměním za kuponky, škola volá.
5: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
6: Dance Radio. Club Mix. Servírují Milan Kroužil a DJ Future.
7: Hezký večer, dámy a pánové, posluchači, klubeři, vy, kteří máte rádi elektronickou taneční scénu, tak jste vítaní na 3 hodiny Club Mixu, 647. vydání na Dance Radio. Zatem 30. srpna svátek má hodina, všem blahopřejeme a budeme vladě nám hezky hrát a vám všem ostatním samozřejmě také. První hodince noviny, jak jste zvyklí, které jsem nakoupil. Druhá hodinka mezi 19. a 20. ta patří prvnímu hostovi, to je český producent DJ Barber, který bude vás obohacovat svojí produkcí tedy mezi 7. a 8. večerní a mezi 20. a 21. hodinou to je technojízda DJ Patricio Strix a DJ Canadian back to back. Takže ještě jednou shrnu hosty, DJ Barber a potom DJ Canadian a Patricio Strix. Hned mám tady první novinku, přehrávači, to je příjemný Deep House na rozjezd, Lance Desardi, takže Lance Desardi a Love for the People. Hezký poslech.

and what are you gonna do? Sacrifice me.

Takže to je starý známý garážový odborník Mike Mulrain, který už produkuje a dělá DJ od 90. let. Má také spousta pseudonymů jako Soul Rebels, Large Joints nebo Urban Myths či D-Bass nebo D-Sound Central. Move Your Body Higher Higher, to byly Expansions, rok 1992 v originále, ale Mike Mulrain to vzal po svém. Jinak také moderuje, respektive tedy má svůj houseový pořad na radiostanicích a také má svůj rezidenturu akcí s Twice S nebo Cookies, Cream and Freedom. No a v roce 2014 založil svoji vlastní značku Soul Revolution Records. To všechno je Mike Mulrain a Move Your Body. Posloucháte Club Mix 647. vydání.

Kristofson, I've been loving you. Je to další maďarský producent. Maďaři mají velkou škálu velice talentovaných producentů a DJů. Mají tradici, ale tenhle ten producent začal poměrně nedávno v roce 2024. A představte si, že ho podpořila už za tu dobu hezká škála atraktivních klubových jmen, jako třeba A-Track, David Penn, Kesim a nebo Clapton. Pod svým dřívějším pseudonymem také absolvoval rozsáhlé turné po Evropě. To je Kristofson.

Tak tohle je ohlednutí, už jsme o něm teďka hovořili. Zaklepneme, když avizoval svůj show v dubnu roku 2026 v Roxy. Milk and Sugar, I like it. Clapton to rozjížděl úplně fantasticky. A tahle ta věc jinak je od projektu Milk and Sugar, známý projekt, a ještě James Harr, který hodně kooperuje třeba s Armandem Van Heldenem a s mnohými producenty. Prostě tohle je, řekněme tedy, první liga taneční nezávislé scény. Posloucháte Club Mix.

tohle to je producent Ofajch. I'm out. Posloucháte Club Mix, hosté dnešního pořadu, ještě jednou shrnu, DJ Barber. Mezi 7-8 večerní, český producent. A pak DJ Kanedín a Patricio Strix mezi 8-9 večer.

Lil Mark a Jason Hodge, Wait. Lil Mark, to je ten producent, se totálně změnil k nepoznání, když v roce 1993 koupil EPčko Atmosphere od Kerryho Chandlera. Tam se samozřejmě jednoznačně začal profilovat, že nechce dělat nějaký, podle jeho slov, hudební odpad, ale chce se věnovat nezávisle té nejkvalitnější

tak trošku afro, které teďka v současnosti hodně jedem. Tohleto je producent Mele, Soul Makosa, ale přátelé pozor, když už jsme u afra, tak tohleto je dávna historie, rok 1973 a v originále Manu Dibango, Soul Makosa. Samokosa.

Helluem a Loaders to Dance. Přátelé, tak za chvíličku dorazí DJ Barber, bude mixovat mezi 19 a 20. A potom Patricio Strix a DJ Canadine mezi 20. a 21. hodinou v Club Mixu 647. vydání s datem 30. srpna. Takže to užívejte.

Matt Nesby, Meet Hate With Love. Typická newyorská nezávislá scéna. Takový ty strictly rytm věci. Jinak DJ Pierre už v 80. a 90. letech ovlivňoval Brooklyn a okolí této nezávislé chicagské

House Rules. Tohleto je Federico Scavo a ještě Lex Hill. Oba dva jsou Italové. Federico Scavo už začal v roce 1991 svou DJskou éru. 35 let kariéry ho vyneslo na hezkou sumu různých ocenění, jako třeba 4 platinové desky. Stal se prvním oficiálním remixérem v historii kapely Pink Floyd a samozřejmě kultovního snímku Another Brick in the Wall z LP desky The Wall. A má 4 tedy, jak jsem říkal, platinové a 2 zlaté desky. To je hezký počin. House Rules.

0: na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
1: 15.8. Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

0: Kvalitních DJů a producentů zase není tolik, aby mohli poskládat svůj setíček hlavně originálními tracky s nádechem latiny a vůbec s takovým tím energetickým soundem. Tohle to všechno charakterizuje DJ Barbra, který už by mohl vydat třeba album. Já tě, Patriku, zdravím, přeju hezký večer.
1: Taky zdravím do Dance Rádia a všechny party people zvlášť.
0: Jasně. A co je novýho od té doby, co jsme se tady viděli naposledy před pár měsíci?
1: Tak novýho úplně nic závratného. Vlastně jeden track, který teď vlastně nám byl vydaný spolu s Davidem Nováčkem, s kterým jsem vlastně vytvořil takový, dalo by se říct, producentský duo. Už spolu spolupracujeme takový dobrý dva roky a myslím, že se nám docela i daří. Teď jsme vlastně vydali na Tinted Records novej track Corazon. Je to zase s těma latinoamerickýma rytmama. Má to tady ten vlastně Ibiza nádech, takže myslím, že by se to mohlo líbit. Dneska ho zahraju, bude to víceméně začátek setu, tak se můžete těšit.
0: Ta latina tě hodně ovlivňuje, to znamená, že tyhle ty hispánské věci asi máš rád.
1: Asi to mám rád, asi to mám nějakým způsobem v krvi, ale byl to nějaký začátek, ale je pravda, že teďkonc chci rozjíždět nějaký nový projekt, nějaká nová inspirace, ale to si zatím nechám pro sebe.
0: Ale co by si mohl prozradit, tahle ta první, co zní Pod náma, to už je také tvoje produkce?
1: To není moje produkce, to už je poměrně takovej starší track, jestli bych to něčemu přirovnal, tak je to takový jako latino techno, je to dost takový monotónní, ale jsou i v tom ten podkres právě zase ty latino Ameriky a to já zároveň preferu a mám to hrát. Jako.
0: No a úplně poslední otázka, jak to dneska bude vyvážený s tvojí produkcí a
1: zazní moje produkce.
0: To všechno bude uvádět, neboj.
1: Určitě a bude tam i produkce ze zahraničí, ale všechno v tom latino houseu, latin techu.
0: DJ Barber in the mix.

Tak jak sliboval, tak činí. Tohle to je typický rukopis DJ Barbra. Tady ve studiu v Club Mixu 647. vydání El Mohan, Matias a ještě Anto Dex.

všech sociálních médií SoundCloud, Spotify nebo Sazam, Beatport. Tam všude DJ Barber a legendární Desperado s Antonio Banderasem.

La Luna, David Nováček, s kterým hodně tady kooperuje DJ Barber. Vytvářejí takovou dvojku, jako třeba Mark Knight a James Harr.

Do 4 hodinky si budete moci užívat DJ a producenta v jedné osobě. Barber. Tato věc se jmenuje Barbatukus. A Biana Jack Beck.

0: Patrikovi, DJ Barberovi, děkuji. Další Patrik, Patricio Strix se chystá. Takže tu Patrix in the studio. Jak se ti hrálo?
1: Hrálo se mi krásně. Děkuju moc za pozvání. Užil jsem si to jako vždycky. Tak budu doufat, že...
0: To zopakujeme do nového roku ještě.
1: Budu rád, budu rád. Bylo to fajn a jako vždy jsem si to užil.
0: Držíme palce ve všem, co děláš a tý produkci, aby se to prodávalo, aby se to víc dostávalo do podvědomí, do světa. Už máš nějaké vize, ale ty nebudeme asi prozrazovat, že?
1: Vize jsou a je to takový veřejný tajemství, ale myslím si, že to úplně do éteru pouště nebudu.
0: Dobře, dobře, tak třeba něco před novým rokem nám ještě řekneš.
1: Snad jo.
0: DJ Barber, děkujeme ti za mix.
1: Taky díky, mějte se.

0: vychází celé EPčko na německém labelu E-Corp a bude to zajímavé. Je to jeden z mála projektů, které už jsou jako, jak se říká, na spadnutí, další jsou v pořadí a dneska tady asi taky zazní nějaká další produkce.
1: No, držíme palce a v Německu tedy, když se to chytne, tak byste mohli, byste tam už samozřejmě hráli.
0: Já jo.
1: Ty jsi tam hrál, jak se ti hraje v Německu?
0: Bylo to fajn, to bylo ale 2 roky nebo skoro 3 roky zpátky, už je to dávno, bylo to v Mnichově a bylo to shodou okolností právě jak kdyby od jednoho ze zakladajících členů právě toho labelu, Luigi Brusto, takový šílený ten Bosňan, takže jako, oni jsou fajnky lidi a máme rád, rád se za něma určitě se podívám.
1: No určitě, a jak to vypadá tedy, tvoje produkce, to jsme probrali, že máš teďka novinku, kolik už máš novinek vlastně?
0: Když budu počítat tohle IPčko, které už je víceméně venku, tak teďka 3 a v šuplíku jich je třeba 10-15, jako co ještě jakoby...
1: Už je na vydání
0: alba. Jako, no jo, jasně, a jenom se to musí nějak jako dohladit, aby to nějak jako fungovalo perfektně, jelikož není to úplně nejjednodušší styl toho, co se jako dělá.
1: Nějaký event?
0: Teď 3.10. od Cube Events Rave Train. Tam budu mezi koli Hard Techna, ale samozřejmě ode mě už Hard Techno nikdo neuslyší, tak jak to bylo před nějakou dobou. Já si tam pojedu svůj sound, který budu tlačit mezi ty lidi na začátku. Trošku rychleji, ale bude to ono.
1: A DJka Nedín, hrajete také ještě? Kromě rádia někde takhle dohromady?
2: No, teďkom jsme byli o víkendu na Vejlamor akci. Tam to bylo super. Měli jsme hrát na Stalinu, to nám bohužel přerušil déšť, takže to se nekonalo. Každopádně teď akorát tohle z toho, no.
1: Jak bude vypadat váš dnešní set?
2: Tak jako vždycky, hypnotický, temný, valivý.
1: Tak jdeme do hypnozy?
0: No jasně.
1: Ještě jednou, Patriku, uveď tuhletu novinku, prosím.
0: Tak je to track s názvem Dark Minds.
1: Dark Minds. Patricio Strix, DJ Canadine, back to back. Klad mixu.

opět nás tady baví tahle ta dvojice, DJ Patricio Strix a Nedine, Hatred, Jana Master. Ale stále tedy jsou playery vytažené nahoru, stále se mixuje. Vlastně málo, není mnoho času, že jenom je jeden přehrávač nahoře, ale oba dva většinou. Živá jízda.

takže dva playery jsou neustále vytažené, což je normální, když mixuje Nedine a Patricio Strix, Bluff Plunder a Vision EP a Thunder. Pořádná bouřka.

ADL 52 a Oty. Jak teďka říkal mezi stupem Patrik, že mu tady chybí ještě jeden player, oni ho většinou nosí, ale i s těma dvouma tady dělají psí kusy. Patricio Strix a DJ Canadine v Club Mixu.

0: že Patricio Strix měl hned v úvodu svůj vlastní produkci. Showcase už putoval do Německa a teď i DJ Nadine se činí, tak kdyby si řekla něco k téhleté tvorbě tvé, teda tak, ne, pod tebou, pod
1: tak
0: náma.
1: Zatím je to track, který je součást mého budoucího EPčka, který ještě zatím leží nedokončený, ale součást toho EPčka budou i nějaký industriálnější tracky, ke kterým mám oblibu už od začátku, co hraju. Není to industriální hard techno, což většina lidí zná, ale je to takový industriální hypnotický techno a toto je jeden z těch jemnějších tracků z tý...
0: A teď nám, prosím tě, prozrať, tohle už je vydaná produkce nebo teprve se chystá?
1: Zatím je to nevydaná produkce, takže zatím je to nevydaný a nedokončený úplně.
0: A název teda ještě nevíš?
1: Ještě nemám ani název, zatím je to zkušební verze, dalo by se říct.
0: Dobře, DJ Nadine, její produkce, si to můžete vychutnat.

takže Massim producent a reader, název věci. 20 hodin 32 minut, DJ Canelín a Patricio Strix, back to back, Club Mix.

Björn Julien a Exit Gods. Patricio Strix a hypotetická jízda stále pokračuje v Club Mixu. A DJ Canadine.

Čičo a Nemesis. Patricio Strix se hezky usmívá, dva playery vytažené, dobrá nálada. A DJ Canedín samozřejmě teďka bude pokračovat další mixu.

Franco Rossi a Elera Sir, nebo Elera 3. 20 hodin 46 minut. Patricio Strix a DJ Canadín hezky finálují.

Ere a Refracted. Teďka to tam dala do přehrávače DJ Kennedy. No a Patricio Strix už chystá další věc. Jak jsem říkal tady, 90% času jsou dva playery vytažené, dvě šavle nahoře.

0: pakliže se něco vydá nebo je nějaká produkce, je potřeba to vypíchnout. Whip Tension, říkám to správně?
1: Ano, říkáš to velmi správně.
0: Dobře, Patricio Strix, opět další produkce a je to vydaný?
1: Není, je to dneska dodělané.
0: Dneska?
1: Já jsem se s tím prcal právě kvůli toho, abych to mohl dneska zahrát tady.
0: No tak to je dobrá premiéra, no. Club Mixu. Paráda.
1: Jo, snad to zní, jako za mě to zní velmi dobře, co se týká i nějakého jako mojeho vlastního masteru mixu, si myslím. Má to možná nějaké neduhy, ale tak logicky zúčený z nebe nespad samozřejmě. A je to zase další součástí jednoho z nových alb, které, jako, nebo z EPčka, které připravuju, takže se těším, až to zase bude všechno naskládané, bude to všechno zase ven. Ještě nevím teda kde, ale někde se to určitě udá.

že Spax a Pelina. Hezký hypotetický věci, úplně do finálovky, ještě 6 minut, Club Mixu teďka převezme žezlo DJ Patricio Strix.

Zapier a Fokumači. To jsou opravdu originální krásné názvy tady. Ale ať ty názvy jsou jakékoliv, tak hudba parádní.

0: Tak tahle ta parádní technojízda tedy je za chviličku za námi a já chci poděkovat tady Patrikovi, Patriciu Strixovi a DJ se Nedín za předvedený výkon.
1: Děkujeme.
0: Jak se vám hrálo?
1: Hrálo se výborně, sice je fakt, že nám tady chybělo kalšíku z hardwareu, ale to nevadí, to do příště napravíme.
0: Do příště to napravíte, to zase zapakujeme, to je jasné, takže ještě jednou vypíchnout akci 2. října.
1: Třetího, je to Rave Train, ale je to vyprodané, takže kdo nestihl koupit lístky, má smůlu, kdo mě zná, tak možná mě zkusit může napsat, ale to se uvidí.
0: No držím palce a když je to vyprodaný, tak to už je dobrý, že ten potenciál full house tam je.
1: No tak je to ve vlaku, takže tam jako jak nastoupíš do toho full vlaku, on se jede až do Ústí nad Labem, tuším, hezký. Nebo někam, takže tam jako nemáš kam utéct před mojím soundem.
0: No to je hezký. Tak to bude už je to vlastně full train.
1: Jo, to slova.
0: Dobře. Držíme palce ve všem i ve vaší produkci, aby se prodávala i zahraničí.
1: Děkujem.
0: A díky za všechno.
1: My taky děkujeme za pozvání a budeme se těšit třeba na příště.
0: Jasně.
2: Děkujeme moc.
0: Také se těším. No a já vás chci pozvat na další Club Mix 448 vydání. To je už příští měsíc 13. září. První hodinka novinky ode mě, pak se opět tady objeví DJ Danite a premiérově tady bude DJka Brownie. Za týden Chris Adler, mějte se hezky, přeju vám nádherný večer, školákům hezký vstup do nového roku, do školního roku samozřejmě, do nového roku ještě čas máme, vychutnejte si Mambo Ibizu, poslouchejte Dance Radio a přeju vám krásný večer.

Taneční muzika. Dance Radio.

Radio Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio. Dance Radio. Dance. Yeah.

nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio.